ostrý a rázdoký útok právo na divadie druhý, my sa vám si rozšakná, prejme potom je to nechno bájto, chavrča, pílko, že? Bastila má prejme batku, si rozšakná, a je to, ale dali, nechno bájko, že? Utekáta, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, pílko, píl

0: dan na nesiela. Ano?
1: To by se tam tak za takou protekce nikdo ani má upotrášila upratovat.
0: Protek din dana a harko, že teď jí stá za slovo, že jsem na vysvětě fyzicien, tak ta para je v chápí koledžu, na sára motu čerka a skorinča.
1: Protek din na sára ta nilu zvazorí, na an ta ta kratilu vysvětě, tak ta para čerka a skorinča.
0: Piara lai si spojí mu bagi, ne na sára čia, piara hajku ta na zvazorí, Grabi do karagi fizioterapi na tari ku pensa terapi ku piti vrata u pisare do insa.
1: Nosa terapi ka grabi hargo bina operation fizioterapi da ta e ku pene terapi vrata safar u pisare do insa.
0: Grabi hargo subi da karagi chobi sa ikhanta ambulance ku pia vasta da ili pisa. Basa hai nagri eka mahila ana dar balika akwanga ches nagri sarlai ausati ta e ku pene sampona siwa ma 10% chut ku pia vasta da ili pisa. Kousilya askotan pralis
1: Thank you.